Krakově zaspal blážené snom. Nine znede orgia letána pod prozorom. Veter je vežba, violončela, čežnive skále u nedogled. Zora ti brižnjivo